0: Tvoj rytm, tvoje rádio. Room FM.
1: Seš frajer a ja som freshma. Imať ty cash frajer, ale to som vezná. Seš to, nemám za ním dám, dá by to im.